0: jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se člověče na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. I know you.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky,
1: minimum infa, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kávy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má vošklivější ženu. Povídá, ty máš vošklivou ženu. Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jdou taxika, přijedou na nějaký venkov. Povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská. Říká, pojď sem, pokaž se. Tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš vošklivá žena. Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum info. Maximálně fun.

být kapkou vody, co na tvý kůži může stékat do nejtajnějších úst.

vyráží, ta se asi ani trochu nestydí, všechno ve mně hoří, slunce stále paří, myšlenky jdou hlavou, jen ty neslušný, je to

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedeme to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jak jí to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Minimum Info. Maxima.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: opravách. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Mambo like a crazy.
1: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně.

0: Tancoval voják se Slovenkou a povídají se, no vy jste perla. Ona páně perla, to čižma vrzla.
1: Minimum muziky. Minimum

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: DJ Witch.
1: Yeah. Denně. Yeah.
2: Ready, man?
1: Yeah.

pár, lepíme další sticker, bič jak do plachet vichr, hledáme klid, vlastní svět, jak vánoční svetr, nad podlahou metr, s výhledem od stropu, vsakuju emoce, pak

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
2: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pá:
2: to nie je naša mamička má kľúče.

0: Kizzy Radio. Od byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Sei etero, sei gay. Tu fatti incazzi tuoi che io mi faccio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocnýho bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. srpna, 10 hodin dopoledne. Pražský magistrát se letos zase jednou předvedl se sbírkou bizarních ztrát a nálezů, kam lidi zřejmě odkládají i to, co jim upadne za jízdy tramvají. Mezi batohy a klíči se tam povaluje třeba takový prsní implantát nebo mačeta člověk, aby se bál, co všechno se dá v Praze ztratit. Asi už je to fakt jen krůček k tomu, aby tam někdo nechal celou manželku.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že Češi na to moc nespěchají, když průměrná frekvence sexu je v populaci méně než jednou za měsíc. Naštěstí ti, co jsou v dlouhodobém vztahu, si to vynahrazují 5x až 6x do měsíce, takže žádná panika. Hlavně, že většina je spokojena, ať už s jedním, nebo 5 partnery za život.
4: Kultura.
5: V Praze se v první polovině roku ztratila řada bizarních věcí, například prsní implantát, ukulele nebo dokonce celý šicí stroj. Nejedná se jen o ztráty v MHD, ale i o kuriozní nálezy, které ukazují, co všechno lidé v metropoli nosí a jsou schopni někde zapomenout. Vypadá to, že někteří Pražané si prostě žijí tak naplno, že občas ztratí i kus sebe, nebo alespoň své koníčky.
4: Sport.
5: Pořadatelé vesnické ligy v plážovém volejbalu řeší netradiční skandál. Ukázalo se, že někteří hráči místo poctivého tréninku posilovali, hlavně v místním pajzlu, a to především vztahy s faninkami, což se projevilo v překvapivém propadu formy, ale zase nárůstu popularity u opačného pohlaví. Zdá se, že v těchto případech byla síť spíš na balení než na smečování.
4: Doprava.
5: Dnes ráno si to na českých silnicích moc neužijete, hlavně pokud míříte na Prahu po D1,

0: kolem 17 až 21 stupňů, takže se pořádně spotíme, jako po včerejší hospodě, co? Takže dneska hlavně pít a neopomenout si pořádně vychladit všechno, co jde.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak chytí tě jak blbě. On říká, jo, já už jsi ráno uprd, tak to neděle, já volám stoky, jo.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Five, four, three, two, one.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Noisy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. srpna, 11 hodin dopoledne. Tyhle tropické noci a denní vedra nás pěkně ničí a lidi se z toho horka snad fakt zbláznili. Včera museli v jednom pražském supermarketu krotit pána, co si usmyslel nakupovat zmrzlinu úplně nahý, prý aby ušetřil za klimatizaci. Bylo to sice k posrání, ale paní prodavačky prý ocenili, že si alespoň nesl vlastní košík.
5: Ze společnosti.
6: Zatímco ve světě se lidi honí za lajky na sociálních sítích, Češi v Pelhřimově s hrdostí vystavují třeba největší zápalkový obraz na světě a desítky dalších unikátů, jako je skleněná parní lokomotiva nebo miniaturní jízdní kolo, expozici, zlaté české ručičky.
5: Kultura.
6: Dominika Mesarošová, ta naše slavná prsatice, konečně kápla na toho pravého a je zasnoubená. Údajně ho ulovila přes internetovou seznamku, což dokazuje, že i silikony se umí prokliknout ke štěstí. Takže nezoufejte, třeba i ten váš princ na bílém koni sjede z Tindera.
5: Sport.
6: Česká televize se teď zřejmě bude potit, protože řeší, co je a co už není necudné, když EBU rozeslala obrázky sportovkyň v rámci boje proti sexualizaci. Šéf sportovní redakce Michal Dusík na to zírá jako puk a tvrdí, že je to totální nesmysl, co měl jenom nahonit lajky. Takže místo sledování sportovních výkonů teď budeme diskutovat o ilustracích, což je, přiznejme si, pěkná volovina.
5: Doprava.
6: Dopravní situace na D1 dnes ráno stála za vyliš prdel, když se kolona táhla kvůli nečekanému úniku snad tuny zmrzliny. Někteří řidiči prý zkoušeli situaci řešit ochutnáváním, zatímco ti netrpělivější zvažovali, jestli se radši rovnou nepustí do svých spolucestujících.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska se v Česku budeme potit jako prasata, s teplotami šplhajícími až ke 36 stupňům Celsia, hlavně na Moravě, a odpoledne si k tomu možná střihneme i nějakou tu bouřku, která nás na chvíli schladí. Zítra sice malinko polevíme, ale i tak se můžeme těšit na příjemných až 30 stupňů, a tropické noci prý budou i nadále dráždit k odlehčenému oblečení, nebo klidně i k ničemu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky.
2: Bla, bla, bla.
0: Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. I will survive.

Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, ještě

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla, smačila své jajce v mém supe. Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla, smačila své jajce v mém supe. On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla, smačila své jajce v mém supe. A on, pače mu garil. Crazy Radio. Minimum music.

0: Letošní hitovka je fakt pecka, mezi tisíci ztracenými předměty se našel i prsní implantát. No, někdo holt v raní špičce musel mít sakra zajímavou cestu domů.
1: Ze společnosti.
0: Strážníci v Týně nad Vltavou řešili pořádný bizár, v lese nalezli bednu a mysleli, že jde o lidské tělo. Nakonec se z hrůzostrašného nálezu vyklubala jen silikonová pana, kterou někdo zjevně postrádal. Případ se tak netýkal vraždy, ale spíš jen lidských choutek a krádeže, což pobavilo sociální sítě.
1: Kultura.
0: Kulturní léto v Česku je v plném proudu a nabízí bohatý program, kde si na své přijdou i ti, co si rádi užijí kulturu bez velkých formalit. Fanoušci hudby se můžou těšit na sokolovské slavnosti vína s cymbálkou nebo na festival Jazzfest v Třebíči s filmy, muzikou a spoustou aktivit pro celou rodinu. A pokud máte chuť na něco tradičního, Cirkus Humberto slaví 76. sezónu s artisty a zvířaty, což je klasika, co pořád baví. Zkrátka, nudit se rozhodně nebudete. Přehrávač. Kulturní léto v Česku je v plném proudu a nabízí bohatý program, kde si na své přijdou i ti, co si rádi užijí kulturu bez velkých formalit. Fanoušci hudby se můžou těšit na sokolovské slavnosti vína s cymbálkou nebo na festival Jazzfest v Třebíči s filmy, muzikou a spoustou aktivit pro celou rodinu. A pokud máte chuť na něco tradičního, Cirkus Humberto slaví 76. sezónu s artisty a zvířaty, což je klasika, co pořád baví. Zkrátka, nudit se rozhodně nebudete.
1: Sport.
0: Markéta Davidová, naše biatlonová hvězda, si musela odfrknout od tréninkových dávek. Místo dřiny na sněhu s puškou na zádech totiž radši uspořádala pořádnou rozlučku se Svobodou v Krkonoších. Holt, i profík někdy potřebuje oraz a trochu toho holčičího řádění, než se zas opře do sportu.
1: Doprava.
0: Na křižovatce D1 a D2 u Brna, kde se denně motá až 80 000 aut, pokračuje letní přestavba, takže si tam řidiči stále užívají zúžené pruhy a režim, na prahu nervového zhroucení. Přes Brno jich je to prostě taková letní románková jednosměrka, kde se místo lásky rodí jen vztek. Kdo proklouzne bez nadávek, ten už zvládne cokoliv.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v Česku bude pořádná sauna s teplotami mezi 28 a 36 stupni, takže plavky a žhavé letní románky můžou pokračovat, i když se místy objeví bouřky, které to trochu osvěží. Zítra se sice ochladí na příjemných 29, což je ideální na procházky bez toho, aniž by se vám roztál make-up, nebo na nějaké to menší hříchy pod širým nebem. Ale bacha, už v pondělí se rtuť teploměru vyšplhá k 35 stupňům, tak si užijte nedělní pohodu, než nás zase praští to pořádné letní horko.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun. Yo.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Most people say
4: what they say, Sheldon.
3: They think
4: what's that? Hit you all sweet and innocent.
3: Well,
4: Where you is, ain't you?
3: But

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

without shaking.

0: Profesor Indigo. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pecem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 2 miliony dolarů, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal 3 miliony dolarů, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára, malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 3 miliony dolarů, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal 4 miliony lopa, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma 7 milionů dolarů, ale prakticky máme doma 2 kurvy. Minimum Music.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. srpna, 13. hodina odpoledne. Léto v Česku sype vedro jako hovna z holubníku, s teplotami atakujícími tropické hranice a nočními můrami zvanými tropické noci. Proto se národ masově hrne k rybníkům a bazénům, kde se už teď hraje na sardinky, jelikož dovolenou doma volí drtivá většina obyvatel. A tak zatímco si někteří pro lepší chlazení namáčí pivo do kyblí,

0: tohle se mu u piva asi moc dobře poslouchat nebude.
1: Doprava.
0: Dnešní ranní trip po D11 byl pro jednoho řidiče fakt divoký, místo klidné jízdy si dal sraz se zvěří přímo na 90. kilometru. Prý to byla pořádná rvačka, tak snad po téhle horké schůzce u svodidel nezůstaly jenom chlupy a plechy, ale i nějaké vzrušující vzpomínky. Tak bacha, ať vám taky něco neběhne do cesty, nebo to bude stát za prd.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.
7: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran, signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíra vina s tlamy. Je to král, má jméno Strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem Strach,

vedle cvála jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku.

hvězd táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás ta osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kluk.
1: Na voze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní rakle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

musím jen říct, je to víc klidu. Hey. Chtěl jsem jen říct, je to víc klidu. Jestli chceš psát, no tak piš, nepřišel jsem ti to pero vzít. No neříkej mi, jak to vidíš, dokud si se nerozhlíd. Tak přestaň brát.

Jsou to pro mě symboly hanby. Na bílou sílu seru ty sráči, kapíš? Na bílou sílu seru ty sráči, už víš, že na bílou sílu seru ty sráči. A řekl bych, že tím trackem trochu seru ty sráči. Chtěl jsem říct, chce to víc klidu, hej. A víc vstříci, tu víc vlivu.

cílem. Přitom je to tak easy, je to tak easy, víš kam tím mířím. A chce to taky trochu pohody do týhle schýzy. K tomu ten beat od E, D, E, E, F, jsem imunní.

a říct na to mám hlas. Dokud nebudeš chtít, nic nebude fajn, stále nebudeš chlap, v kapse nebude plat. Dokud nebudeš chtít, nikdy nebudeš zářit, chce to pozitivní přístup, pak nebude tma. A pak už nebude tma. Ne. Jo, už nebude tma. Chtěl jsem jen říct, chce to víc klidu.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
5: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, hledám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

seděla taková party a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je, je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny, je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct, to říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Dítří.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Crazy Radio.

0: Na pražské jaro do Prahy přijede jahlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

A potom skončila noc. A spolu s ní skončil i sen, kterým si prolétla jako létavice. Řekla si mi, neodcházej, ale já musím odejít. Každý musíme jít dál svou cestou sám. Ale v našich srdcích zůstáváme jako přátelé. Ano, jako přátelé.

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Majdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat. A náčelník říká, no počkejte.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Tak si v pohodě kráčím temnou ulicí, vedle se perou dva rváči ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

obzor pro slepičí kvoč. Měl jsem si dávat pozor, možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům. Pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstaň.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají?
1: No, peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.
2: Maximálně
1: fun.
2: To je Crazy Radio.
4: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago. Where

Vítej, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, někdy láme vás. Je to čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

samotky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradíš.

0: to čas
1: tvůj.

zmizela ti z nocí s drštěm půlnočním. Nebyla, nebo byla, co já vím. Na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty, prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí.

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kačo, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Somebody give me a baseline.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum info.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 1. srpna, slaví svátek Oskar. Toto jméno má staroseverské kořeny a znamená boží kopí. Všem nositelům jména Oskar přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už je vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: že by přistál u kraje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info.
5: Maximálně fan.
6: To je Crazy Radio.
7: To je Crazy Radio.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

Chtěl jsem jen říct, je to víc klidu, hej. Chtěl jsem jen říct, je to víc klidu. Jo. Ideál. Jo. Jestli chceš psát, no tak piš, nepřišel jsem ti to pero vzít. No neříkej mi, jak to vidíš, dokud si se nerozhlíd. Tak přestaň brečet.

mě symboly hamby. Na bílou sílu seru ty sráči, kapíš? Na bílou sílu seru ty sráči, už víš, že na bílou sílu seru ty sráči. A řekl bych, že tím trackem trochu seru ty sráči. Chtěl jsem říct, chce to víc klidu, hej. A víc si vstříci, tu víc vlivu. Češi jsou čím dál tím víc vlivu.

přitom je to tak easy. Je to tak easy, víš kam ti mířím. A chce to taky trochu pohody do týhle schýzy. K tomu ten beat od E, D, E, E, F. Jsem imunní

táta říct, na to mám hlas. Dokud nebudeš chtít, nic nebude fajn. Stále nebudeš chlap, v kapse nebude plat. Dokud nebudeš chtít, nikdy nebudeš zářit. Chce to pozitivní přístup, pak nebude tma. A pak už nebude tma. Ne. Jo, už nebude tma. Chtěl jsem jen říct, chce to víc klidu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: zadními vrátky a pak si vrátky spočítá.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 2. srpna slavíme jméno Gustav, které má staroseverský původ a znamená buď opora gótů, nebo boží opora. Všem Gustavům pak přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Navždy mu vrda vyklečí chlaba, pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká, člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá, čo vravíte? On říká, nic, můžete pít dál.
1: Odbyla první hodina. Crazy
2: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio. Yeah.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Aleluja. Aleluja. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A tím druhý veme panáka na kapetám a no, ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A on říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to neděle, já volám 100 kg.
1: Crazy Radio.
2: Yo, Jack.
3: Yeah.
2: I don't think they're ready for this one.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.